0: pomladni Radio L.
1: Mam pomladanske kikse, mam pomladanske tortice in pomladanski
0: Radio L.
1: Kuhan sladoled. Kaj mi?
2: Pomladni Radio 1.